0: Joachim, ne
1: ruiti! Ad noi siti, obras e gusti crasi!
0: Matej Brouček!
2: Matej Brouček! Matej Brouček! Matej Brouček! Matej Brouček!
1: Vado poznavam te, štite sam!